Sidney si Skytek, geniálny producent Chris Avantgarde razem z Poté, Down for the Night. Už předtím nový Fisher i Florence Arman, What a Life. Je to moment, Justus, numerem Move to the Rhythm. Dajte głośnie.